obočí vysílet, taky rád by si z někde sed. Třicet stupňů pod nulou a řeku drtí